0: Pozdraví tu večer. Sám já Šamanovič.
1: Zaspěvali svatý za jednou krénu.
0: A pozdrav našem Vejsilu.